0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: Rádiu Vysočina.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově.

0: Kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Vlaska Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí tři typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a pětileté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1 000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Bazilika na nebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou zve rodiny s dětmi na prohlídky. Konají se dnes od 10 do 16 hodin vždy v celou hodinu. Během prohlídky zjistí návštěvníci, co bazilika je, kdo zde založil místní klášter, jak vypadal den mnicha, nebo kdo byl architekt Santýny a jaký je jeho odkaz bazilice. Ze Žďáru Markéta Báťová.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnes čekáme většinou zataženou ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Radiem a Leonou Děnděší.
12: Hezké dobré ráno, s námi je tu taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03, dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity. No a hlavně tady budu já a Filip, že jo? Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Rádiu. Dobré ráno.
10: Hit Rádio Vysočina.
13: Yeah. Thank you, far too kind.

0: gratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z Lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakeri, tak jsme teď šestí favorité až.
0: To znamená, to bychom všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No, naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit a já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás. Pro náš nároďák. Verona, hey boy, dobré ráno.

0: Benson Boone, Beautiful Things, dozněli z Eteru Hitrádia 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den, 16. květen, přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
1: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
0: Ano.
1: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ.
0: Takový
1: je
0: tak.
1: Tady zvyk, takže ono je to prašť jako uhoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst. Že
0: prostě
1: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
0: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, a to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budem?
1: To my máme
0: takže
1: takhle.
0: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jean-Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět.
1: Ranní update.
2: Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačilo říct buongiorno. Novozélanďan vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
2: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadla na zem a pokladnu i s lupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
2: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle. Teď už Lady Gaga

0: Wish, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi, takhle z rána 7 hodin 39 minut, aktuální čas. A my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká, a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song? Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete, a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s váma, že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo. Ale co bychom pro vás s Fildou neudělali? Kelly Clarkson za chviličku nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere. Tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: Hit Radio. Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer.

0: května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J.J. Coby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Na Havlíčkobrodsku si můžete vyzkoušet, kolikrát za den vyjdete na Melechov. Jeho nadmořská výška je 715 metrů a je nejvyšším vrchem okresu. Akce nazvaná Kolikrát si dáš Melechov bude dnes. Na trase dlouhé 9 kilometrů je převýšení 360 metrů a loňský vítěz vyšel na Melechov 6x, v součtu nachodil přes 50 kilometrů. Z Vysočiny Markéta Báťová.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Pokud plánujete vyrazit někam na procházku, nechte to spíše na odpoledne, kdy se bude vyjasňovat, teď ještě ráno přeháňky, déšť, odpolední maxima na 16 stupních Celsia.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
14: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří je El Niño. O tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
13: Hit Rádio Vysočina.
15: One, two, three, four.

0: Finally, I love my life. Robbie Williams. A vaše Hit Radio, 7 minut po 8 hodině, hezký dobrý den. Já jsem tady zmiňovala, že o víkendu má být zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí, prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídani do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño. Buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálený je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propéct do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny.
1: Následující dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro.
0: Ještě. Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore. Možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

0: Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojeni i po té online stránce. Za chviličku Kid Laroi, Avril Lavigne nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
7: Gap. Individual style for every generation.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence, ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tuny tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
0: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
2: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
0: Naprosto chápu.
2: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
0: To je skvělý.
2: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála 8 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
0: Kolik tam bylo celkem?
2: No přes 10 milionů korun, tady v těch šikách autovoč. To je docela nefér, viď? Ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
0: ale
2: jeden instalatér.
0: Ale aspoň něco.
2: Je to tak.
0: Teď už vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

ulice, co neznám, jsou jako labirint, nehledáme východ, a tak jsme se ztratili,

0: jsme šťastní, nechcem už nic víc, jsme jako dva vlci, co běží krajinou.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne. Ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání. To jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.
0: Aspoň naši posluchači slyší, že to všechno jede živě, tak tady do mě nerej a nekopej, nebo ti vypnu ten mikrofon a už si dneska nezamluvíš.
1: No to prosím. Dobrý. A já můžu jít domů teda. 8:41.
0: Nám by tady bylo smutno bez
1: tak
0: tebe.
1: Jo.
0: Každopádně, kamarádi, pozor na procházkách, hlavně v Ostravě, protože my milujeme takové ty příběhy, které napsal sám život, tak tam se odehrála scéna jak z béčkového hororu, kde místo žraloka, teď pozor, útočí obézní hlodavec. Byl tam bobr. Pak ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
1: Bobr prohnal holku se psem, jo?
0: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a no. Chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
1: jako
0: bobr
1: já byl spát. V sauně minule, no. I tam se dají vidět.
2: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
8: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
7: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
8: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
7: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
8: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Dobré zprávy z Jihlavy.
1: Kostnákova ulice se začala měnit k lepšímu. Právě se zde opravují staré a často popraskané kanály. Vyměňujeme je za dvojité potrubí. Právě touto opravou zároveň začíná důležitá příprava na revitalizaci Masarykova náměstí. Práce potrvají až do začátku prosince. Město Jihlava vám proto děkuje, že Kostnákovu ulici objíždíte a obcházíte. Chceme vše opravit pořádně i pro budoucí generace.
2: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí a lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Íránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujaira. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na kurty. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Bučaová a Nicole Melicharová-Martinezová prohráli 2-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4 hry. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Jaroměřice nad Rokytnou zvou na sportovní akci Rozběháme Jaroměřice. Na programu jsou hlavní i dětské běhy a pěší trasa. Start je v 10 dopoledne a na všechny čeká odměna. A nebo se vydejte na Den přírody do města Počátky na Plařimovsku. Koná se do 17 hodin ve Valchovské aleji. Z Vysočiny Markéta Báťová.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 9:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
10: Hit Radio Vysočina.

0: Ed Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co na mě tak koukáš zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnou
1: až
0: ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Tak si toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mm-hmm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Je, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo smutno. Mm-hmm.
0: No a jejich plán obrany při případné invazie... okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící. Hmm,
1: to jsou zajímavé věci teda. To jsem nevěděl o Švýcarsku. Věděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po 10. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Běžte spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po 10. večer. Hezké do polka.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hit Radio. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.
1: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Halo, halo, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Ladu Skomutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: bomba.
1: No tak to
0: je skvělý. A kdo má narozeniny, prozrať.
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady
1: je
0: píšu.
1: Je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 2.5. a na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme. Jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě.

0: Matika, Chris Isaac, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí.

0: Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bychom nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě, ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladunko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova. Do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt? Pátek. A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já
1: ale
0: myslím...
1: nemáme to daleko, Prahu, nemáme daleko.
0: Že si díky Allegrii, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte dva lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši.
0: Výběru.
1: Takže,
0: no jasně, protože vy dostáváte dva lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši.
0: Výběru. Takže, no jasně.

0: užijete. Vydrž nám na telefonu. A za chvilku si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak, nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A Backstreet Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

0: Gone Gone. David Guetta, tedy Swim Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars a nebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
3: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Mm,

0: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Tisíce turistů dnes vyrážejí na legendární pochod Praha Prčice. Pro 59. ročník je připraveno 21 tras, od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Bazilika na nebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou zve rodiny s dětmi na prohlídky. Konají se dnes od 10 do 16 hodin, vždy v celou hodinu. Během prohlídky zjistí návštěvníci, co bazilika je, kdo zde založil místní klášter, jak vypadal den mnicha, nebo kdo byl architekt Santýny a jaký je jeho odkaz bazilice. Ze Žďáru Markéta Báťová.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dopoledne ještě dnes se čekáme místy déšť nebo přehánky, odpoledne se ale začne vyjasňovat a i teploty poměrně příjemné až na 17 stupních Celsia.
10: Takže bude sluníčko?
7: No moc nebude, ale bude příjemně.
10: Ale z éteru Hit Radio slunce svítí.
6: Hit Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A ne, můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
6: Hit Radio Vysočina.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: Hity na přání k vaření Juanes La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme co dům dá, vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu píseň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být to hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionů a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem, jak se tady říká. Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benazi Bros a aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800-937-937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme si kačku.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
3: nábytek. Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: bol 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma, to by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu Šárku Dostálovou. Pokud ji máte někde ve svém okolí, rychle dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak a přála si zahrát One Direction, One Way, on another, ta-da-da-da-da, ta-ba-da-ki-ci-ki-ci-ki-ci-ki-ci. Takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

another. Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo.

0: Takže budu sedět u rádia celou dobu a vyplatilo se to.
1: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
0: Přesně tak.
1: Tak
0: a
1: aby
0: myslím,
1: si...
0: že celý víkend a celý týden bude super.
1: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
0: Přesně tak, přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo, to skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická a co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu, jsou až do 400 metrů čtvereční, takže to poseká
1: zahrada.
2: V obrovskou hacientu s pozemkem.
1: Máte zahradu?
0: No, máme zahradu právě velkou, myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no, takže ideálně.
1: No tak to je paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
0: No obrovskou, obrovskou, děkuju moc.
1: Co bys si vzkázala posluchačům Hit Rádia?
0: Ať mají krásný den, i když je propršený a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
1: Že jo, já to říkám furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
0: Nashledanou pro všechny.
1: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
1: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě. Jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Hity na přání k vaření hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Is it love? Is it love? Is it love? 24/7 Is it love? Za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál taky Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala po 11. podcast na jedné vlně. Hit Rádio.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Chystáte se autem na letní dovolenou na jih, a pak pozor na navigaci, její rady vás totiž mohou vyjít dost draho. V Rakousku a Německu od začátku května znovu platí přísné pokuty za sjíždění z dálnic s cílem obět kolony. Sousední státy tak chrání lidi v malých obcích před náporem tranzitní dopravy. Zákazy mají sice své výjimky, ale pokud do vesnice podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Havlíčkobrodsku si můžete vyzkoušet, kolikrát za den vyjdete na Melechov. Jeho nadmořská výška je 715 metrů a je nejvyšším vrchem okresu. Akce nazvaná Kolikrát si dáš Melechov bude dnes. Na trase dlouhé 9 kilometrů je převýšení 360 metrů a loňský vítěz vyšel na Melechov 6x, v součtu nachodil přes 50 kilometrů. Z Vysočiny Markéta Báťová.
10: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
8: Bude tažen s přeháňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: 11:03, Bára Divišová, její podcast na jedné vlně, která si tentokrát k rozhovoru podcastu na jedné vlně pozvala Davida Netuku. Takže buďte s námi, poslechněte si, je to velmi zajímavé a nezapomeňte, že potom celý hodinový podcast najdete na YouTube na jedné vlně s Bárou Divišovou. K tomu skvělá muzika a brakadabra Lady Gaga právě teď.
11: Hit Radio Vysočina.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat naštěstí. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stupu pacientů. A to, co nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno, úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat to, ano, to fungování.
0: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie, jako vlastně kapacita ve svém oboru?
1: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali teďka my cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není tahle situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožil.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Say low.

0: Podcast Na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč, nechci se jim vůbec dotknout, ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už je nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale je to dělník medicíny. Lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, ani nevím, kolik mě končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musím je zanalyzovat, musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, že já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta sebehodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na noc vypínám zvonění, mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spal a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve dvě hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně. Hit Radio Vysočina.

0: My máme přání jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle je babeta ze 70. let, tedy z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: V roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Pak Něrgešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležité je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo.
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějaké možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já se omlouvám, já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak věném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná. Jako. Já jsem říkala vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byly jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak si nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronošpan.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
9: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
10: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládá Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čat, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: To je podcast na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Laďka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
1: Dobrý den.
0: Laďko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
1: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Když je nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplného dna, a pak jdu na úplný vrchol, protože prostě já, mě prostě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba, a třeba jo, 10 let.
2: Společně bojujeme a třeba to mě i Laďka v nějakém rozhodu vyčetla, že jsi mi donutil jít do práce.
1: Já jsem přesvědčil, že jako donutil. Ne, naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na Primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně, oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, a já, nechce se mi, ale říkám to.
2: Musím poslechnout.
1: No.
0: Ne, to už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
1: Já poslouchám vždycky, Davide.
2: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsem se bavil o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laďka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
1: To je super. Mně spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Děláš si ze mě legraci? Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
2: Tam s Laďkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře, a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co mají.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem v podcastu na jedné vlně. Pane Netuko, paní Něrgešová.
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání. Hit Radio Vysočina.

0: Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z éteru Hit Rádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.
1: Hit Rádio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
6: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
7: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
8: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
7: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
8: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
9: Hoka Prima.
8: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
10: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi.
14: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujaira. Tím se výrazně rozšíří možnost, jak obejít hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na fotbal. Aston Villa vyhrála v 37. kole Premier League nad Liverpoolem 4-2. Atraktivní byl především druhý poločas. V něm nejprve Reds smazali náskok soupeře z úvodní půle, poté však Ollie Watkins dvěma přesnými zásahy zlomil duel na stranu Villens. Domácí tak zvládli přímý souboj o definitivní pojistku účasti v Lize mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Jaroměřice nad Rokytnou zvou na sportovní akci Rozběháme Jaroměřice. Na programu jsou hlavní i dětské běhy a pěší trasa. Start je v 10 dopoledne a na všechny čeká odměna. A nebo se vydejte na Den přírody do města Počátky na Pelhřimovsku. Koná se do 17 hodin ve Valchovské aleji. Z Vysočiny Markéta Báťová.
9: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Jo, to jsem já, krásné odpoledne, 2 minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama, já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný než moji dlouholetí kamarádi, kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
12: Krásné poledne všem.
13: Ahoj všem do eteru, ahoj.
11: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
10: Hit Radio Vysočina.

0: Takhle chutná sobotní odpoledne z Eteru Hitrádia. Hey brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: a vás všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou. Ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, máme tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů, hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco, co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky si tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
0: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
1: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká ledka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba dva.
0: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
1: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký počet, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhej, si říkáš tak, dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
0: Ježiš, tak funguje. Já si na vás dneska můžu i sáhnout.
2: Oh, můžeš sáhnout.
0: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Ježiš, to je skvělý.
1: Já zavřu dveře.
0: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
2: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma, a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hitrádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost, ale ono to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, popřípadě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými páničky několika čtyřnohých. Ale
0: jenom takhle, čtyřnohých, jo?
2: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
0: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
2: Hezky, ano, to jsem hledal tyhle slova.
0: Že jo, bylo toho mě tady máte.
2: Děkujem.
0: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
1: Náš nový single, který můžete slyšet na Hitrádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
0: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

0: Kluci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018?
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom vás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, Slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. No, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme. Máme dokonce to. Se věnujeme i každý svýmu Instagramu, Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok. Já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takovýto follow.
1: Normálně je Petr Ryšavý oficiál a počkej. Honza má podle mě Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý. Jantecka Kopecny,
1: ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storička moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxácký.
1: Botoxácký jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox lopadlo. Music, Botox Music.
0: Tak prosím vás ještě, Lea, potržítko Giongios, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvý právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky po světla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českého repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ten nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaký naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vy děláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci v ní jak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu a myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá a myslím si, že to je škoda, protože v tom, tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela, hostem Hitrádia Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednou takovou divokou dámu. Shakira? Come on.

0: Shakira, její ZOO, ZOO. Kluci, dejte teď refren vy. Teď to bude, jo? A teď. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom ZOO. Tak 3, 2, 1, teď.
1: ZOO. Musíš se chytit
2: sama. Já mám větu, jenom říkám.
0: A teď. Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette, a já jsem si pro vás nachystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
1: A sakra.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: the answer.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Audiodu, legendární rock set, s vámi Lea, Honza Kopečný, Peťa Ryšavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápkou. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne, my se jenom na to podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru. On zadostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak jsme zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš? No, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak, ježišmarja, hele, radši zpívejte, jo?

0: spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich potěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje oplý pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 6 minutek po půl jedné, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kupečným, Peťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš novej hit, který jsme si premiérově i pustili z Eteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš novej single My dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my z toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nedostěná písnička si myslím, že jsou holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková hrozně stará písnička. To
0: dobře, reprezentovat. Kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo, v
0: dobře
1: pohodě.
0: Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, některý nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A to, vždycky to nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale jako dneska přišel včas.
2: No, protože jsem ho vyzvedl doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy. Prostě většinou se o ně starám já. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak. Ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterýma se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Přesně.
1: Prostě my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit, vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Jsem z Českých Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále,
1: výborně. Ano. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, leďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt? A kam pojedeme?
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: jeskyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Kostelce směrem na Jihlavu asi tak před hodinkou bouralo osobní auto. Provoz je řízen kyvadlově, ale žádné zdržení nečekejte. Vaše další dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30 letou tradicí.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
9: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
8: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Navzdory příměří Izrael opět útočí v Libanonu. Tel Aviv dnes nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu a navzdory příměří prodlouženému jen o den dříve provedl v oblasti nové útoky. Izrael a Libanon se v pátek ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří o dalších 45 dní.
6: Hokejový servis Hit Radio.
8: Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Nároďák dneska večer čeká druhé utkání na šampionátu proti Slovinsku.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Převládat dneska bude zataženo nebo skoro zataženo. Na většině území kraje se vyskytnou nějaké ty bouřky, možná i samozřejmě k tomu i déšť. No a později večer budou srážky jenom částečně, oblačnost bude pozvolna ubývat a teploty budou do 12 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Vysočina.
0: A my jedeme dál samozřejmě z hity Cyril, anebo taky Jason Derulo. Taková je hudební nabídka Hit Radio Vysočina. Dobrý den.

I přes tu propršenou oblohu a tu zataženou oblohu vám pokud možno přeju z Rádia Vysočina hezké odpoledne. S vámi až do 18. dneska Lukáš. Budeme tady hrát dneska celé odpoledne spoustu hitů, jak jste od nás zvyklí, samozřejmě jenom hity. Taky se dneska podíváme určitě na nejhranější hity v českých rádiích podle IFPI. Taky se určitě mrkneme i na to, kam vás dneska nebo případně zítra pozvat za nějakou tou kulturou. A taky budeme řešit hokej. Mistrovství světa samozřejmě je na snadě, takže ho určitě taky dneska ještě několikrát probereme. Tak tohle to všechno a samozřejmě mnohem více dneska do 18. hodiny. Teď už ale další hity. Tady je Ellie Goulding na Hit Rádiu Vysočina.

0: Tak tohle je jeden z dalších hitů Next Summer, který vlastně nám trošku připomíná to, že léto už tady bude co nevidět. Je teda pravda, že podle toho počasí z těch minulých dnů asi to zatím ještě ani nevypadá pořádně jarně. Každopádně před těmi 14 dny nebo v tom předchozím týdnu to počasí bylo parádní a pravděpodobně se nám vrátí už příští týden. Jestli jsem koukal správně, tak od úterka už se nám ty teploty zase začnou zvedat, přestane pršet, začne víc cítit sluníčko, už to zase vypadá víc jako jarně a dokonce ty teploty kolem 18 až 20 stupňů. Tak to už vypadá velmi nadějně. No a tady u nás na Hit Radio Vysočina taky nadějná muzika. Let's get started a Black Eyed Peas za chvilku.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Barvní tóny vždycky znamenají seriál, přátelé. Vždycky si to každý vybaví a myslím si, že jste určitě u rádia nebyli jediný, kdo si hned vybavil seriál, přátelé, a že se na ně třeba večer můžou podívat v televizi. Každopádně právě teď jsem se chtěl s vámi společně podívat na to, kam vyrazit. Například na Havlíčkobrodsku si můžete vyzkoušet, kolikrát za den vyjdete na Melechov. Jeho nadmořská výška je 715 metrů a je nejvyšším vrcholem okresu. Akce nazvaná Kolikrát se dáš Melechov se koná právě dneska, takže můžete klidně vyrazit. A taky dnes anebo zítra můžete vyrazit do Žďáru nad Sázavou, protože se tam koná jedna z největších poutí v Česku, kterou každoročně navštíví několik desítek tisíc lidí. Tak můžete být klidně mezi nimi a já už vám hraju další hity, třeba i případně Na cestu na pouť. Za chvilku Welshly Arms, no a teď taky Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu Vysočina.

0: Já už vám se Legendary na Hit Radio Vysočina v 13 hodin 36 minut. My už za chvilku si dáme třeba Regenbungmana. Human už za chviličku a dáme taky Top Loader Dancing in the Moonlight, tedy hitovku, která patří zároveň i na naše sesterské rádio Hit Radio 90, které si můžete naladit nejenom na internetu, ale třeba i v dabu, v DAB+, Hit Radio 90, tak si to zkuste naladit ve svém chytrém autorádiu. Hit Radio.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: www.tipny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
7: Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Za 10 minut 14 hodin, ladíte Hit Radio Vysočina, sobota 16. Přejeme pěkné odpoledne, za chvilku jsou tady další aktuální zprávy, ty už tady budou co nevidět, mezi tím ještě z muziky Weekend, Superhigh, anebo taky Miles Smith. No a po 14. se také podíváme na dětskou arénu, tedy jedinečný dětský den, který se bude konat 30. května tady v Jihlavě.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině právě teď neobsahuje žádnou dopravní komplikaci, což je dobře, díky vám za to. No a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Kosmákova ulice se začala měnit k lepšímu. Právě se zde opravují staré a často popraskané kanály. Vyměňujeme je za dvojité potrubí. Právě touto opravou zároveň začíná důležitá příprava na revitalizaci Masarykova náměstí. Práce potrvají až do začátku prosince. Město Jihlava vám proto děkuje, že Kosmákovu ulici objíždíte a obcházíte. Chceme vše opravit pořádně i pro budoucí generace.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
5: On air.
6: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Úspěch a postup české reprezentace zvýšil zájem o letenky do dějišť fotbalového mistrovství světa, tedy do Atlanty, Mexico City a Guadalajary. Roste také zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Před posledním kolem dnes pokračuje skupina o záchranu v první fotbalové lize. Poslední Ostrava může získat jistotu, že se s elitou rozloučí. Pokud Dukla vyhraje v Teplicích, spečetí tak osud Baníku. Ten dnes hostí Zlín. V 17 hodin začne i duel Slovácka s Mladou Boleslaví. Karviná rozehraje finále play-off o umístění. V prvním utkání proti Olomouci bude mít výhodu domácího prostředí.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra, tedy v neděli, převážně velká oblačnost, během dne se neočekává výraznější přehánka a k večeru tam zase čekáme jasno až skoro jasno a teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Přeju pěkné odpoledne, 2 minuty po 14. hodině, posílám Evu Farnou a taky Pitbulla. Tak si je užijte.

0: Jedna z novinek na Hitrádiu Vysočina, Eva Farná a taky Mira.
1: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina.
0: Oslavte letos Den dětí jinak. V sobotu 30. května se Horácká aréna promění v jeden obrovský zážitkový park. Celé okolí arény bude rozděleno na několik zón, kde si každý najde to svoje. Bude tam třeba sportovní zóna, zóna objevitelů, akční zóna, třeba taky zóna Hitrádia Vysočina. Všude se bude něco dít. Doporučuji mrknout na Facebook Hitrádia Vysočina, kde je taková pěkná událost, tam je to všechno vypsané, anebo můžete rovnou mrknout na www.hitradiovysočina.cz. Tohle bude opravdu jedinečný, obrovský dětský den Hitrádia Vysočina, který se koná už 30. května od 13 hodin u Jihlavské horácké arény. Tak si to nenechte ujít.
1: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: That she may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Imagine Dragons a jejich Sharks. Kapela, která se opravdu pyšní tím, že v České republice žere hromada lidí. My si za chvilku dáme další hity, jedním z nich bude třeba i kapela Chumba Wamba. To pěkně nakopneme v následujících minutách a k tomu dáme taky jeden pěkný zamilovaný hit. Zamilovaný. No, prostě hit, který se hodně hraje pro holky, ženy a něžné pohlaví. Benson Boone bude za chvilku na Hit Rádiu Vysočina.
1: Hit Rádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
3: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládá Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Kapela vyloženě vzpomínková, Chumba Wamba na Hit Radio Vysočina o 14:30, přeju pěkné odpoledne. Teď tady koukám, že počet osobních aut se na Vysočině v posledním čtvrtstoletí téměř zdvojnásobil. Předloni bylo vozů v kraji registrovaných 308 230 a od roku 2000 se jich počet tedy zvýšil o 143 500, tedy o 87%, a tím pádem z toho vyplývá, že na jednu osobu vychází zhruba 1,5 auta. No, to není špatný, to není vůbec špatný. Já si myslím, že prodejci vozů nebo nějaký možná i bazaristi nebo i z těch autosalonů mají určitě z tohohle toho velkou radost. Za chvilku David Guetta a teď taky pro vás všechny na Hit Radio Vysočina, Činasky a Tabáček.
1: Halo.

0: David Guetta, taky tedy Swims a Toes and I, Gone, Gone, Gone, právě teď na Hitrádiu Vysočina. No a pokud máte rádi hračky, tak dneska do 18 hodin můžete ještě vyrazit do Brtnice, tam se totiž koná u zámku Příseka burza hraček a prý se můžete těšit nejen na sběratelské kousky, ale i na nostalgické poklady. Tak kdo ví, co tam objevíte? Za chvilku Despacito.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
3: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
2: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
3: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
2: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
3: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

při sobotě jste s Hitrádiem Vysočina, za chvilku Alesson, nebo taky Lucie a jejich Marie. A chystáme pro vás taky další aktuální zprávy, tentokrát na 15. hodinu. Tak se na ně počkejte, jsou tady už za chviličku. No a mezi tím ta slibovná Lucie.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině právě teď neobsahuje ani v této hodině vůbec žádnou dopravní komplikaci, což je dobře. I v tuto hodinu vám za to moc děkuju, jezděte i nadále opatrně. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info klidně posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. komfort@group.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko dál trápí sucho. V polovině května je u nás oproti obvyklému stavu sízných 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Současné srážky by mohly situaci alespoň mírně zlepšit. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle ex-ministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia Amazon MGM Studios. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena.
5: Hokejový servis Hit Radia.
7: Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené Golmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Včera naši hráči přejeli Dánsko 4-1. Dneska 20 minut po 8 večer změří síly se Slovinskem.
8: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: Zítra převážně velká oblačnost, během dne se očekává, že ty přehánky, které by čas od času mohly nastat, budou pomalinku ustávat, k večeru jasno až skoro jasno a teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
0: A my popojíždíme dál, úvod hodiny zařídí Fort Minor a taky My Chemical Romance. Přeju pěkné sobotní odpoledne. Hit.

Přiznám se, že tuhle tu písničku jsem neslyšel leta letoucí. Fort Minor, Where to Go, za chvilku Vohnout, nebo taky Leony. Na Hit Radio Vysočina, teď už je 15 hodin 9 minut a Bára Divišová má u nás takový pěkný pořad, jmenuje se to Na jedné vlně. A dnešním hostem byla Letka Něrgešová a taky David Netuka. Povídá se tam opravdu o velmi zajímavých věcech, pokud vás samozřejmě zajímá neurochirurgie, taky třeba operace, nádory a tak dál a tak dál. Pan doktor samozřejmě tam povídá o těchto těch věcech. K tomu se také na závěr rozhovoru připojuje také pacientka jeho, Letka Něrgešková, kterou znáte samozřejmě jako moderátorku z televize, nebo také jako občasnou i herečku. A můžete se na to podívat, celé to video už je teďka na YouTube kanále a prokliknete se jednoduše přes www.hitradiovysočina.cz. Je to velmi jednoduché.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

0: To je věc, která rozhodně nesmí patřit na žádném mejdanu, grilovačce, narozeninách, svatbě, lese, prostě úplně všude. Vohnout svaz českých bohémů, za chvilku Tommy Cash, anebo taky Zion a Sia. No ale teď, pokud samozřejmě plánujete cestu do Jihlavy a plánujete si taky cestu zkrátit přes tunel, tak vězte, že je zavřený celý víkend, takže to není jenom nějaká výluka na hodinku, je to opravdu až do zítřka. Z největší pravděpodobností by se to zase mohlo otevřít trošku dřív, jako to tak jako standardně bývá. Ale i tak radši s tím počítejte a počítejte s nějakou objízdnou trasou přes Jihlavu. Já jsem taky vyrážel a úplně jsem to zapomněl, takže těsně před odbočkou na most, na tunel, jsem nakonec musel jet rovně kolem ona a vlastně jsem se tady prohnal až semka do Hit Rádia Vysočina. Teď už z dalších hitů, tedy Tommy Cash, Zion a Sia, a můžeme si dát nejenom hit Dusk Till Dawn, ale i taky Espresso Macchiato za chviličku.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Dermot Kennedy a Kiss Me, za chvilku Lana Del Rey nebo Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina. No a pokud jste řidiči, tak si určitě zkontrolujte platnost svých řidičáků a dokladů, protože ministerstvo dopravy upozornilo, že tento rok končí více jak 400 tisíc řidičských průkazů. Nejvíc jich končí někdy srpen, září a listopad. Takže pokud náhodou jste si před 10 lety dělali řidičák, anebo jste třeba už obnovovali po nějakém změně bydliště nebo tak, tak na to určitě dejte pozor. Tento rok 400 tisíc řidičských průkazů končí jejich platnost. Takže nezapomeňte za času zažádat o prodloužení a o změnu, protože pak to nějakou dobu trvá, tak abyste nejedli s propadlým řidičákem. Teď už Linkin Park, The Emptiness Machine.

6 minut po půl čtvrté, Lana Del Rey ve vysílání Hit Rádia Vysočina. Přeju pěkné sobotní odpoledne. Včera pátek Česko-Dánsko super výhra v našem šampionátu roku 2026. Dneska doufám, že si dáme repeté se Slovinskem, protože dneska ve 20.20 opět hrajeme, tak doufám, že už na večer chladíte nějaký pivko, anebo už máte dokonce i třeba udělaný čas, pokud v sobotu chodíte do práce, tak doufám, že jste si dali dneska volno, protože já doufám, čas. Pokud v sobotu chodíte do práce, tak doufám, že jste si dali dneska volno, protože já doufám.

0: Kdy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

JP Cooper na Hitrádiu Vysočina. Dneska má svátek takové jméno, které není úplně typické, ale má úplně každý. Přemysl, tak pokud máte někoho vedle sebe, nějakého Přemysla, přejeme všechno nejlepší. No a za chvilku se taky podíváme na další aktuální zprávy na 16. hodinu, taky budeme řešit dopravu a pokud byste měli něco do dopravy, tak 725 44 38 37, to je WhatsAppové číslo, kam můžete posílat případně nějaké ty hlasovky. Teď už ale z další muziky Aerosmith, Crying, za chvilku taky Disturbed nebo Amy Winehouse.

0: hlas ako zvon Amy Winehouse, Back to Black na Hit Rádiu Vysočina. A teď nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku na výjezdu z Urbanova směrem na Telč bourala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, zasahují tam záchranáři a teď ještě taky čerstvá dopravní z D1, 124. kilometr směrem od Prahy na Brno, dejte pozor na porouchané vozidlo. Kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
1: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládá Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Legendární Nazarek míří do Poličky. Ten fotbal, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škor, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
7: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres, pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
8: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
7: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. V Londýně se dnes na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizoval protiislámský a dříve trestaný extremista Tony Robinson. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně vyjel posledním pokusem.
9: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: V neděli převážně velká oblačnost, během dne se neočekává nějaká výraznější přehánka, takže jen tak možná nepatrně sprchne a zítra taky odpoledne čekáme jasno až skoro jasno, které se nám bude projevovat spíš v tom pozdním odpoledni až ke večeru. Teploty odpoledne 12 až 15 stupňů.
5: Hit Radio Vysočina.
0: A teď už rychle na muziku. Justin Timberlake čeká, k tomu taky Global DJs, no velká paráda.

Všechno přeju dneska hezké sobotní odpoledne, 16 hodin 10 minut. Já jsem slíbil, že se podíváme na top stovku IFPI, tedy hitparádu těch nejhranějších songů v českých rádích. No a začneme číslem 5. Zion Die For Me, to je věc, která už je 10 kol takhle v této hitparádě. A zase si o jednu příčku polepšila, stejně jako Jack Style a John, Turn the Lights Off. To je další věc, která už je zhruba 11 kol v této hitparádě. Zase si o jednu příčku polepšila. Miley Cyrus, Dream As One, to je další pecka, která už je docela dlouho v tomto žebříčku, kolem 11 kol. A pojďme dál. 16 kol, Damiano David, Talk To Me, a to je druhé místo. O 27 příček si polepšil. No a Taylor Swift, ta ovládá celou tuhletu příčku, ta se hraje v českých rádích úplně nejvíce, do Fate of Ophelia. No a kol je 27 v této parádě, tedy IFPI nejhranějších songů, které se počítají vlastně napříč všemi komerčními rády v České republice. Teď už pojďme na další hity. Anastasia, taky Alex Warren a Ordinary.

0: Na Hitradio Vysočina Anastasia za chvilku, Sigma nebo taky Mirai a jejich písnička Chci tančit. No a myslím si, že bychom se o půl páté mohli klidně podívat i na to, kdo má dneska ze slavných osobností narozeniny. Uvidíme, jestli tam někoho vyštrachám. Myslím si, že určitě na ten 16. květen někoho najdu. Tak si na to počkejte, za chvilku další hity na Hitradio Vysočina.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
8: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

Slíbil jsem, že se podívám na to, kdo ze slavných osobností má dneska narozeniny, tak vás možná i potěším. Ondřej Vetchý dneska má narozky krásných 64 let. Taky dneska slaví Oldřich Kaiser, to netřeba asi představovat. Stejně tak jako asi není vůbec potřeba představovat Pierce Brosnana, který má taky dneska narozky, stejně jako Janet Jackson. Takže tyhle ty čtyři opravdu jako bych řekl velikáni slaví a my přejeme všechno nejlepší zítra Rádia Vysočina a posíláme Robbieho Williamse, Feel, dalšího velikána, tentokrát z playlistu zítra Rádia Vysočina.

0: Felix John, nebo Felix Jan, jak chcete, na Hit Radio Vysočina. Za chvilku si dáme Dašu a nebo třeba taky Davida Guettu. A já když tady koukám na ty další dny, co se týče toho počasí, tak jak jsme se už bavili vlastně na začátku, tak to počasí začíná být lepší a lepší. V úterý třeba meteorologové slibují na Vysočině 15 až 19 stupňů Celsia, dokonce v úterý kolem 20 a na středu 21 stupňů Celsia. A i ty noční teploty budou třeba kolem 4 až 8 stupňů, to znamená, že už bychom nemuseli ani po ránu nějak moc škrábat auto nebo se nějak víc oblíkat. Zkrátka ráno už to vydržíme, přeběhneme to do auta a pak už hurá rovnou do práce na i tu 21 a pak odpoledne z práce už zase na prýma počasí. Tak doufejme, že to, co nám meteorologové slibují, že to opravdu vyjde.
1: Hit Radio Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepší.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč m

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

Pevně věřím, že i právě v tuto chvíli, v tento den, probíhá někde nějaká svatba, kde si někdo něco a někomu slíbí. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil na Hitrádiu Vysočina, za chvilku, za pár vteřinek, Alan Walker, no a my se taky za chviličku, už po 17. hodině, soustředíme na opravdu velkolepý den, 30. květen, který se bude opravdu tady v Jihlavě konat u multifunkční jihlavské arény a bude to den pro všechny děti. Po 17. hodině povím víc, pokud ještě nevíte třeba nějaký zásadní info, tak určitě prozradím už po 17. hodině, protože my ty děti prostě chceme pobavit a chceme, aby se 30. května všechny sešly v Jihlavě u multifunkční arény, tak se na to těšte.

0: Tak právě teď řešíme nejrychlejší dopravní servis na Vysočině. Koukám tady na to, tak na Jihlavsku v Polné v ulici na Lázni je uzavřená vozovka z důvodu provádění stavebních prací. Dejte na to určitě pozor. No a samozřejmě stále uzavřený tunel, takže i tam počítejte tady v Jihlavě s objížďkou, no ale za žádné kolony se nikde zatím netvoří, tedy aspoň o žádných nevíme. Pokud by snad něco bylo, klidně nám o tom dejte vědět a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38
1: 37. Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je doma, to se počítá.
2: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Některé evropské země údajně jednají s Íránem o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Sia Menu australské dvojici 24-26 a 16-21. Při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
1: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
0: V neděli čekáme převážně velkou oblačnost, během dne se neočekává nějaká výraznější přehánka a k večeru jasno až skoro jasno, teploty 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Přeju pěkný skoro už podvečer a za chvilku posílám Kaiga, taky Adele. Tak, hezký poslech.

0: Myslím si, že naprosto peckovně jsme to rozjeli. Teď na Hitrádiu Vysočina, skoro 10 minut po 17. Kygo for life. Za chvilku Rose, Bruno Mars nebo taky R.E.M. Everybody Hurts. A teď se nechte pozvat.
1: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina.
0: Ano, je to tak, dětská arena, je to prostě den dětí úplně jinak. V sobotu 30. května se Horácká arena promění opravdu v jeden obrovský zážitkový park. Celé okolí arény bude rozděleno na několik zón, kde si každý najde to svoje, ať už tam bude třeba zóna objevitelů, sportovní zóna, akční zóna nebo třeba i zóna Hitrádia Vysočina. Všude se bude něco dít, bude taky u toho Milan Řezníček, tady od nás, moderátor Hitrádia Vysočina. A pokud byste chtěli vědět víc informací, tak klidně mrkněte na www.hitradiovysočina.cz a pokud máte Facebook, tak můžete rovnou juknout i do události, kterou vytvořilo Hitrádio Vysočina. Tam se můžete rovnou přihlásit, abyste viděli všechny příspěvky, které tam přidáváme. Prostě jedinečný dětský den Hitrádia Vysočina už 30. května od 13 hodin až do nějakých tuším 18 hodin a potom to ještě pokračuje večerním programem, který bude naprosto luxusní. Veškeré info u nás na webu a taky na Facebooku.
1: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1 odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Ajdeš, keď říkajú deti, to je tá písnička Apacapaci. Já myslím, že to znáte asi všichni. Jinak mimochodem, teď se pojďme vrátit zpátky k tématu. Loni postavená lávka na Třebíčské Polance se bude ucházet o titul Stavba Vysočiny 2025. Tahleta soutěž obsahuje několik kategorií, ale nás zajímá především ta, kde můžeme hlasovat my všichni, a to je cena veřejnosti. Bude se hlasovat pomocí SMSek a hned jak to se spustí veškeré tyhle ty propriety k tomu, tak vás o to určitě budeme informovat. A jestli se ta lávka na Třebíčské Polance zúčastní ve větším prostvu těch hlasů, alebo dokonce i vyhraje, tak to se dozvíme už 15. června na slavnostním gala večeru v Havlíčkově Brodě. Tak jsme na to moc zvědaví a posíláme Taylor Swift.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škvor, Harley, Divoký Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Kristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

hodiny a souhvězdí na Hitrádiu Vysočina. Máme něco málo po půl šesté a já už jsem vás dneska jednou lákal do Žďáru nad Sázavou a ještě vás tam pro jistotu jednou pozvu, pokud se to náhodou třeba neslyšeli, protože po celý víkend se tam koná svatojánská pouť. Jedna z největších poutí v Česku, kterou každoročně navštíví, je to až neuvěřitelné, ale několik desítek tisíc lidí, tak můžete určitě třeba zítra vyrazit, a nebo pokud byste třeba rádi vyrazili i někam dál za hranice Vysočiny, tak třeba klidně můžete vyrazit do Českých Budějovic na hobby. A to není jenom proto, že byste tam třeba mohli objevit něco pro domácí kutily, zahrádkáře nebo nějaký ty doplňky a tak dál, ale co je důležité, a to je ten důvod, proč tam vlastně jedu zítra já, že tam je Czech Food Expo, což je vlastně takový jako opravdu velmi národní potravinářský veletrh o jídle a bude se tam hodně jíst. Takže já tam jedu vlastně především kvůli jídlu a moje paní vlastně jede na hobby, protože je to velký kutil zahrádkář. Takže my se tam vlastně takhle jdeme vzdělat a zároveň dobře najíst. Tak možná se tam zítra potkáme. Je to takový trošku přesah do jižních Čech, ale zase na druhou stranu. Ti, kteří jsou vlastně úplně jako na hranici s jižními Čechy, tak vlastně jako ty to vůbec neřešíš, jo. Ty to mají 50 km stejně jako já. Teď už ale hrajeme další muziku, za chvilku Over the Rainbow a jeden známý Izraelec, tak tlustí, a k tomu taky Billy Gaylis na Hitrádiu Vysočina.

0: Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
4: Jsou s užitkovými vod-

0: si opl jejich majitelé spokojení.
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Hit Radio Vysočina, Shawn Mendes, za chvilku Divoký Bill nebo Ella Henderson, taková je hudební nabídka ještě do 18. hodiny. Já se s vámi pomalinku loučím, mějte se fajn, přeju příjemný zbytek víkendu, správně vkročte do toho pondělního rána a mějte se moc fajn. Těším se zase někdy příště o víkendu tady na Hit Radio Vysočina.

0: zlepši si náladu. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 tisíce dětí. Na základě průzkumu společnosti Sciofactor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 tisíc z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Uhynulá veleryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
9: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Mšeckých Žehrovicích u Rakovníka za 1 693 600 korun, penzion v Okrouhle na Praze Západ za 48 milionů, rodinný dům v Zábřehu na Šumpersku za 4 999 000, rodinný dům v Chyši na Karlovarsku za 3 miliony a pole v Boskovicích na Blanensku za 1 610 745 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. Chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz. Hit Radio.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Hit Radio.

0: tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Vlka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fischer nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show.

0: Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
0: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť